přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih.

i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih.

nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

Jich.cz. Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Kyjov. Na 889 FM.

0: poslechněte si názor našeho zákazníka.
1: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klima Style, le, le, le, le, le.
0: www.klimastyle.cz.
2: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.

away, slowly drifting.

0: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
1: Jsme mladí
2: a neklidní.
1: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé Příbrami.
5: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Rádio Jih.
1: Když jsem se v 6 letech rozhodoval, co dál budu dělat, řekla moje máma, přestaň provokovat, já mám jednu známou a ta řekla, hele, děti teď tancují na zvláštní škole a to její kamarádka měla hezkou dceru. Říkal jsem si,

0: republika se dá.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz. Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
2: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Hezké sobotní ráno s rádiem Jih odbyla 8. hodina.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz.
5: Rádio Jih. Počasí.
4: Tak jaké bude dnes počasí? Ráno a dopoledne čekáme na jihu a jihovýchodě Moravy většinou skoro jasné až polojasné počasí. Během odpoledne se pak obloha zatáhne, večer může spadnout i pár kapek deště. Tak s tím počítejme. V Jihomoravském kraji dnes teploty vystoupají na 27, ve Zlínském pak na 26 stupňů. No a v tuto chvíli nám hlásíte z Hodonína a také z Babic 17 stupňů, z Násedlovic a ze Zaječí 16.
6: Bezstarostný víkend s rádiem Jih.
4: Ještě jednou hezké sobotní ráno s datem 4. července. Jste s rádiem Jih, rádiem Jižní Moravy. Z muziky už za malou chvíli Korona, Mikolas Josef, Verona nebo The Calling. No a společně také nahlédneme do kalendáře, kdo dnes slaví svátek, no a co zajímavého se v minulosti v tento den stalo. Tak ještě jednou hezkou sobotu, ať už jste doma a třeba snídáte, tak dobrou chuť. Pokud jste v práci, ať vám to rychle dneska utíká. A pokud máte prodloužený víkend, spojený třeba i s dovolenou, ať už někde na chatě, nebo prostě někde tuto u nás v Jihomoravském a Zlínském kraji a jste třeba někde zdaleka, rádio Jih jste tak jako naladili, protože jsme tu místní, tak ať se vám u nás na jihu Moravy moc líbí.

0: playlistu Rádia Jih, Rádežní Moravy, The Calling, Whenever You Will Go, filmová hitovka z Lásky nebeské.
1: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
0: Sobotu 4. července trávíte ve společnosti Rádia Jih a my jsme za to moc rádi. A je nám také velkou ctí popřát všem Prokopům k dnešnímu svátku. Takže pánové, všechno nejlepší. No a když se podíváme do historie, tak 4. červenec je pro Spojené státy americké zásadním svátkem, slaví totiž takzvaný Den nezávislosti. Také v tento den vyplula první pravidelná lodní linka přes Atlantik, to už je pár let naspět, a to konkrétně loď Británia z Liverpoolu do Ameriky. Cesta tehdy trvala 12 dní a 10 hodin a představte si, že palubní lístek vyšel na 90 tisíc korun. I tak byl o tuto linku velký zájem, protože lidé už nemuseli čekat jen tak náhodně na nějakou loď, která je vezme. Poprvé měli jistotu, že spoj vypluje podle jízdního řádu. No, vidíte to. No a víte, jak se říká, že ty nejlepší věci vznikají tak trochu náhodou? Tak přesně to je příběh Alenky v říši divů. 4. července roku 1865 vyšla kniha Alenka v říši divů, která se později stala jedním z nejslavnějších děl dětské literatury. Příběh přitom vznikl o 3 roky dřív během obyčejné projížďky po řece Temži, kdy Lewis Carroll vyprávěl pohádku 10leté Alici. Dívka ho pak překecala, aby jí prostě sepsal tu pohádku. No a on to udělal a vydal. Alenka v říši divů byla přeložena do více než 170 jazyků, inspirovala desítky filmů, divadelních her i počítačových her jako takových a dodnes patří k nejčtenějším knihám na světě. No vidíte to, 4. červenec je krásný den, což dokazuje i ten dnešní, protože v 8 hodin 18 minut koukám z okna nad naším regionem krásné počasí, venku je příjemné počasí i co se týká teplot a to si myslím, že je velká a skvělá změna oproti uplynulému, tomu minulému víkendu, kdy nám bylo tak trošku docela horko. Tak užívejte sobotu z muziky na jihu Ray Dalton, Nelly, budeme společně s Kelly Rowland řešit dilema, dáme i pohodovou devadesátku od Natálie Imbruglie Thorn. Tak ještě jednou hezké sobotní ráno.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ta pohodovka ovládla éter Rádia Jih, Rádeži Moravy, Natália Imbruglia Thorn. Vrátili jsme se do roku 1997.
1: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
0: Sobotní bezstarostný víkend Rádia Jih pokračuje, máme 4. července. Ještě jednou hezké ráno. No ať už jste doma, ať už jste v práci, ať už děláte cokoliv a kdekoliv. No a pokud jste na cestách, tak hlavně šťastnou cestu. Za pár okamžiků vás společně pozveme do Šardic. Protože víte co, v těch velkých městech, jako je Brno, Hodonín, Břeclav, Uherské Hradiště, tam jsou taková velká muzea, o kterých se všeobecně ví. Ale tady u nás v dědinách bývají leckde ukrytá taková méně známá, ale přesto zajímavá místa. A jedno takové je právě v Šardicích. No a s 9:00 dopoledne už odstartuje hodina českých a slovenských hitů. A dneska bude soutěžní, protože už zítra večer od 8:00 vystoupí na areálu Komár ve Veselí nad Moravou kapela Desmod, oblíbená slovenská kapela Desmod. A my pro vás budeme mít dva lupeny. Tak pokud nemáte plán na zítřejší večer, nedělní večer, a pozor, nezapomínejte, v pondělí je státní svátek, takže je prodloužený víkend, tak rozhodně zůstávejte v dosahu Rádia Jih. Z muziky za okamžik Miraj, Jennifer Lopez a spousta dalších.
2: Ahoj děti!
3: Jdeme na Cibuláčik! Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
4: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulent, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
3: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
5: Vidíme se na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
6: Jsme mladí a neklidní.
7: Jdeme na to!
6: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé Příbrami.
8: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: skalpelu s doktorem Krejzlíkem.
1: Posloucháte pořad Krása bez skalpelu s doktorem Pavlem Krejzlíkem. V této sérii se věnujeme moderní estetické medicíně, která už dávno není jen o změně vzhledu, ale hlavně o přirozenosti, rovnováze a informovanosti. Když se řekne estetická medicína, stále kolem ní koluje řada mýtů a představ. Pane doktore, jaký je ten nejčastější, se kterým se setkáváte?
2: Asi ten, že estetická medicína musí být vidět, že výsledek pozná každý na první pohled. Ovšem ve skutečnosti je to ale přesně naopak.
1: Jak to myslíte?
2: Když je výsledek správně provedený, okolí si toho většinou jen všimne, že člověk vypadá lépe, ale nedokáže přesně říct proč.
1: Takže ideální výsledek je vlastně nenápadný.
2: Ano, cílem není změna identity, ale zlepšení celkového dojmu při zachování přirozenosti.
1: Další častý mýtus je, že estetická medicína je jen pro určitou věkovou skupinu. Je to pravda?
2: Není. Setkávám se s pacienty v různém věku. Důležitější než číslo je aktuální stav pleti, mimiky, ale i individuální potřeby.
1: Takže neexistuje žádná hranice.
2: Neuniverzální. Každý člověk je jiný a stejně tak jeho potřeby.
1: To byl pořád Krása bez skalpelu s doktorem Pavlem Krejzlíkem. Více informací najdete na webu www.krejzlík.cz a také na sociálních sítích. Na Instagramu MUDr. Pavel Krejzlík právě probíhá soutěž o poukaz v hodnotě 5 000 korun na estetické ošetření.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
3: Za námi Krása bez skalpelu. No a dámy a pánové, slíbili jsme vám tip na skvělý víkend, na skvělý víkendový výlet do Šardic. No a jde konkrétně o tamní barokní augustiánskou rezidenci, což je nádherné místo s úžasnou atmosférou, které přes léto ožívá historií a tradicemi. No a co nás tam vlastně všechno čeká? Rozhodně si nenechme ujít výstavu fotografií Radka Severy, která nás chytne tak říkajíc za srdce. Pro milovníky tradic, což speciálně v této době, kdy postupně startují hody, tak je připraven autentická krojová jizba a věřte nám, pohled na tu precizní ruční práci našich předků nás prostě musí jakoby dostat. No a jako bonus je tu jedna technická lahutka. V rezidenci v Šardicích najdeme také výstavu historických měřidel a bach. Tak schválně, dokázali byste dneska odhadnout váhu postaru? Ne tak, jak to máme dneska, že to prdneme na digitální váhu, ono nám to ukáže a jdeme dál. Jo, dříve to bylo trošku složitější, no a jak to vlastně dělali, tak to se právě dozvíme v rezidenci v Šardicích, která má otevřeno celé léto až do září. Dneska tedy v sobotu tam můžeme vyrazit od 1 do 5 odpoledne. No a pokud to dneska nestíháte, tak zítra, to znamená v neděli, mají otevřeno dokonce už od 10 dopoledne až do 5 odpoledne. Takže Šardice, zdejší rezidence, no a pokud prostě máte chuť na nějaký ten výlet a jste třeba z okolí a vyrážíte dneska na kolo, protože nebude zas takový horko, tak se klidně zastavte. Bude to moc fajn. Z muziky teď už něco letního, Kid Rock, All Summer Long, no a vám všem hezké sobotní ráno s Rádiem Jih. Díky, že posloucháte, užívejte prodlouženého víkendu.

0: Zažijte největší retro party na jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší noc plnou legendárních hitů a jedinečné retro atmosféry pod širým nebem. 11. července od 20 hodin v přírodním areálu Dubňany. DJ Tommy zahraje ty největší vypalovačky 80. a 90. let. Těšit se můžete na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.
1: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Co se tady děje?
7: To se chystá.
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
10: Posloucháte Rádio Jicho, odbyla 9. hodina.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Ještě během dopoledne si užijeme na jihu a jihovýchodě Moravy většinou skoro jasné až polojasné počasí. Během odpoledne se pak obloha zatáhne. Večer můžeme i počítat s pár kapkami deště. V Jihomoravském kraji dnes teploty vystoupají na 27, ve Zlínském pak na 26 stupňů. No jak jsme na tom s teplotami v tuto chvíli? Z Brna a ze Stupavy nám hlásíte 18 stupňů, z Klentnice pak 19 a ze Sudoměřic na Hodonínsku 20 stupňů. Tak vás tam všude z rádia jich moc a moc zdravíme.
3: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
4: Bezstarostný víkend s rádiem Jih.
2: Tak co, jak si užíváte prodloužený víkend? Je tu sobota 4. července, zítra je neděle, což je běžný víkend, ale v pondělí je státní svátek. Jasná věc, někdo prostě do práce musí, to tak bývá. A vám všem, co musíte o tomto prodlouženém víkendu pracovat, tak ať vám to rychle utíká, jsme s vámi, rozhodně. No a vy, co máte volno, tak přiznejte se, co teď děláte. Klidně napište 606 703889, napište SMSku nebo WhatsApp zprávu. By mě zajímalo, jestli opravdu jako odpočíváte, anebo je to takový ten standardní sobotní dopolední proces, to znamená kuchyň, to znamená úklid, pračka, sušička a tak dál. Docela by mě to zajímalo, jak si užíváte prodloužený víkend. No a z muziky následujících 60 minut jen ty největší české a slovenské hity, protože nám startuje na jihu hodina českých a slovenských hitů. Můžu slíbit hnedka ze startu takovou slovenskou trojičku výbornou, Iné kafe, Ráno, dáme Elány a sestričku s Kramárou. Mimochodem zdravíme všechny zdravotní sestričky z celého Jomraského a Zlínského kraje. Bude také legenda Pavol Habera, skupina Tým, Reklama na ticho. No a abychom nezapomněli i na tu českou muziku, které bude taky dost, tak dáme Holky a to se vzkazem Už mi nevolej.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete. Hity, kterým rozumíte. Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů. Na Rádio Jih. Od 9 do 10.
2: A abych nezapomněl, v této hodině budeme také soutěžit o poslední dva lupeny na Desmody. Slovenské Desmody ti vystoupí ve Veselí nad Moravou už zítra večer. Tak buďte s námi.

0: V rámci hodiny českých a slovenských hitů jsme zaspomínali na holky a jejich vůbec prvotinu Už mi nevolej.
1: Bezstarostný víkend s rádiem jich.
0: Mimochodem, kdykoliv slyším tento song, tak si vzpomenu na telefonní budku. Já nevím proč, protože myslím si, že to bylo i v tom klipu, v tom videoklipu k této písni Už mi nevolej. Ale telefonní budky, prostě kdo z nás to zažil, tak nikdy nezapomene. To volání na ty mince, případně na ty karty a vůbec, když byly ještě pevné linky a nebyly mobily, byla to prostě jiná doba a mělo to svý kouzlo, o tom žádná. By mě i zajímalo, kolik právě z vás vlastně nikdy telefonní budku nevidělo, nepotkalo nebo si ji nepamatuje, protože oni někdy po roce 2000, já nevím, 5-6 začali prostě hodně mizet a už moc nebyli, tak jestli je i mezi váma někdo do telefonní budku vlastně jakoby nezažil. No, pojďme dál, rozhodně jsou mezi vámi skoro všichni, kteří znají slovenskou kapelu Desmod. Ta už zítra, to znamená v neděli 5. července, vystoupí v areálu Komár Music Garden ve Veselí nad Moravou. Kdyby vám to jméno bylo takový jako Komár Music Garden neznámé, tak je to ten areál hned vedle koupaliště ve Veselí nad Moravou. Zítra ve 20.00 vystoupí Desmodi právě tam a my tady u nás na rádiu jich jsme na Facebooku rozdávali stupenky a samozřejmě rozdáváme i tady ve vysílání rádia jich. A už zhruba tak za 3 songy se nachystejte, protože kdo byste chtěli slyšet naživo hit jako Chýbáně. A to už zítra večer, tak rozhodně zůstávejte s rádiem jich. Nachystejte si SMSky a WhatsApp zprávy. Bude to rychlovka, bude to jednoduché a hlavně pro stupenky nikam nemusíte, pošleme vám je buď to SMSkou, WhatsAppem anebo e-mailem. Tak už za pár okamžiků tady na jihu soutěž o stupenky na zítřejší koncert kapely Desmod ve Veselí nad Moravou.
1: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na rádiu jich.
0: A teď už z muziky hezky česky. Krištof, hned teď bude i Lucie Bílá, protože dáme i Karla Gotta s Charlo, Srdce nehasnou.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
2: Bezstarostný víkend Rádia Jih pokračuje i o 9:30 dopolední. Mějte hezkou sobotu. No a pojďme soutěžit o poslední 2 stupenky, které tu máme tady u nás na Rádiu Jih, na zítřejší koncert slovenské kapely Desmod, který se uskuteční ve Veselí nad Moravou. Start je ve 20:00. Zítra nezapomínejte, že v pondělí je státní svátek. No a stupenky vám pošleme buď to SMS-kou, WhatsAppem nebo e-mailem, jak budete chtít. No a je to jednoduché, pokud chcete vyrazit na Desmody do Veselí nad Moravou, do Komár Music Garden, to je ten areál hned vedle koupaliště Veselského, tak nám napište SMS-ku nebo WhatsApp zprávu na 606 703 889. Chci jít na Desmody a zhruba za 3 songy někomu z vás prostě zavolám a někomu z vás ty vstupenky rozdáme. Je to jednoduché, 606 703 889. Napište SMS-ku nebo WhatsApp zprávu, chci jít na Desmody. Ideálně se podepište třeba s Martina a tak dál, je to na vás. A bude to, jaké máte jméno. No a pošlete nám to, no a prostě někoho tu náhodně vybereme. Tady spustíme náš losovací programek, on někoho vybere a já vám pak zavolám a rozdáme stupenky. 2 stupenky na Desmody, zítra ve Veselí nad Moravou, poslední 2 lupeny, které tady u nás na jihu mám a schovávali jsme je právě na dnešek, protože jsme si říkali, jo, hele, uvidíme, jaký bude ten víkend, jaký bude to počasí a ono je úplně ideální na ten koncert, nebude horko ani zima. Pršet by taky nemělo, takže to bude úplně super. Chcete-li 2 stupenky na Desmody, pište 606 703 889 SMS-ku nebo WhatsApp zprávu a napište chci jít na Desmody a ideálně se podepište. Za chvilku na to vlítneme.
3: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
4: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
5: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
6: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
7: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hity, které milujete.
2: Hity, kterým rozumíte.
1: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na rádiu Wave.

hodně českých a slovenských hitů jsme si hráli kapelu Harley, jejich přirození, no a pokračuje nám soutěž o dva lupeny na zítřejší koncert kapely Desmod, který se uskuteční v Komár Music Garden ve Veselí nad Moravou, tedy v areálu na Komáru. Start je ve 20.00, máme tu na jihu poslední dva lupeny, je to jednoduché, napište SMSku nebo WhatsApp zprávu. Chci jít na Desmody, podepište se a odešlete to na 606 703 889 a počkejte, jestli vám za chvilku zavoláme, zhruba tak za dvě písničky. A teď zavřete oči a představte si, jak už zítra ve Veselí zpíváte tento song.

0: Bezstarostný víkend s rádiem jich.
1: Tak co, jste zvědaví, kdo vyhrává 2 stupenky na Desmody zítra ve Veselý nad Moravou od 20.00. Mimochodem moc díky za všechny SMSky a WhatsApp zprávy. Napsala vás velká spousta. Mám z toho obrovskou radost, ale víte, jak to je v těch soutěžích. Vyhrát může jenom jeden a aby nás netrápilo moc věc, vědomí, tak tu máme takový jako speciální programek, do kterého to všechno tak jako překopírujeme, vložíme a on prostě vybere výherce nebo výherkyni. No a té se teď budeme snažit společně dovolat, tak jdeme na to, já vytáčím telefonní číslo a uvidíme, jestli nám to svalně vyjde. Tak. Halo, halo, slyšíme se? Tak uvidíme.
2: Ahoj, zdravím vás.
1: Ahoj, ahoj, kdo tam?
2: Verča, Stasová. Verčo,
1: ahoj, kam jsme se dovolali?
2: Momentálně do Lipova na koupaliště.
1: Do Lipova na koupaliště, tak tam moc zdravíme, tam máte moc krásně. Mimochodem, Verčo, co děláš zítra večer?
2: No, tak půjdu na Desmody.
1: Výborně, výborně. Víš, koho vezme sebou?
2: Doufám, že přítele, když tam nechce, tak ho přemluvím.
1: Dobře, no prostě bude muset, protože je to tvůj splněný sen, jak jsi napsala ve zprávě. Tak jo, Verčo, užij si to, mimochodem stupenky za chvilku pošlu přes WhatsApp, jo?
2: Jo, dobře.
1: Dobře, měj se krásně, ahoj.
2: Taky, naschvál.
1: No výborně, tak jsme udělali radost v Lipově na koupališti. Ještě jednou díky moc za všechny vaše SMSky a WhatsApp zprávy, bylo jich opravdu spousta. Je vidět, že máte Desmody rády. Tak co dál? Dáme si další muziku, bude Ego, žijeme len raz a pozor, klimatizace už padla. Ve čtvrtek ji vyhrála po 9. hodině Barča ze Svatobořic Mistřína, takže kdybyste náhodou chňapali znova po telefonech a je, on hraje Ego, bude klima, tak ne, ale pozor, aby to neznělo tak jako škodolibě, tak vám můžu slíbit, že zhruba do měsíce budeme opět soutěžit o další klimatizaci tady u nás na Rádu Jih. No, to je daleko, co bude mnohem blíž, tak to budou juboxy. V 10.00 tady na jihu startují juboxy, takže pokud si chcete nechat zahrát svůj oblíbený hit nebo někomu popřát svátku k narozeninám, k výročí, nebo jen tak někomu udělat radost, nebo sami sobě, tak klidně už teď pište na 606 703 889 SMSky nebo WhatsApp zprávy, objednávejte si své oblíbené hity a pozdravujte své známé.
0: V neděli 5. července zavítejte do Sedlece u Mikulova na 18. ročník festivalu sedleckých vín. Těšit se můžete na celý sortiment vín, včetně sektů a archivních lahví, bohatou gastronomii i hudební program. Zahrají cymbálová muzika Jošky Šmukaře, Olympic Revival a Apollo Lednice. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. Triatlon Konstruktmen a Neckiáda proběhnou 11. července v Břeclavi. Nabídnou špičkové atletické výkony, výborné jídlo a program pro celou rodinu, včetně cyklistické lávky odvahy. Těšit se můžete na hodnotné ceny. V Břeclavi na Splavem v sobotu 11. července od 9.30. Více informací na www.bobřineckiada.cz a www.břeclavskýboj.cz. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně.
3: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

0: hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nového mistra odborného výcviku pro obor elektrikář i s možností zkráceného úvazku. Práce vhodná i v kombinaci s provozováním vlastní živnosti. Škola nabízí zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 734 659 041. Více informací na sspkyjov.cz.

0: nebo mrzněte na web www.vašepolučka.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Hezkou sobotu s rádiem jich odbyla 10. hodina.
6: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz.
7: Rádio Jih. Počasí.
5: Ještě během dopoledne čekáme na jihu a jihovýchodě Moravy většinou skoro jasné až polojasné počasí. Během odpoledne se obloha zatáhne. Mimochodem, tady nad Hodonínem, koukám z okna, tak už těch mraků docela jakože přibývá. No a večer pak může spadnout i pár kapek deště, tak s tím počítejme. V Jihomoravském kraji dnes teploty vystoupají na 27, ve Zlínském pak na 26 stupňů. A jak jsme na tom s teplotami v tuto chvíli? Kyjov a Topolna 19 stupňů, z Josefova nám hlásíte rovnou 20 a z Lednice pak 21 stupňů.
7: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
5: I když Pečka Vaculíková dovolenku je o tomto víkendu, tak o své jukeboxy neboli hity na přání tady u nás na Rádu Jih rozhodně nedojdete. Startujeme je právě teď 2:50 dopolední a je to jednoduché. Chcete-li si objednat svůj oblíbený song a připojit k tomu nějaký ten hezký vzkaz třeba k svátku, k narozeninám, k výročím nebo jen tak, abyste udělali někomu známému radost nebo i klidně sami sobě, proč ne? Tak napište na 606 703 889. A já už tu mám první vzkazy. Milé Rádio Jih, zahrajte písničku, když nemůžeš, tak přidej víc pro mámu do Osvětiman, která 7. července oslaví svoje narozeniny, že jí přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a štěstíčka a ať se dnešní oslava vydaří. Vaříme svíčkovou a děláme jedno hubky. To jí přeje celá rodina. Mimochodem já ještě rychle kouknu, kdo to vlastně napsal a byla to Markét. Tak zdravíme maminku do Osvětiman, která 7. července oslaví narozeniny a ať vám ta oslava dneska klapne se vším všudy. No a budeme zdravit také do Uherského Ostrohu, protože napsal Zbyněk, že jí krásné sobotní ráno, poprosil bych o zahrání písničky od Calvina Harrise Summer pro všechny pracující i jen tak nás příjemnění dne, hlavně do Uherského Ostrohu, do Euroteku. Děkuji, Zbyněk. Tak Zbyňku, my děkujeme, že ty kola kapitalismu někdo drží i takhle sobotu dopoledne a vám to rychle utíká a slíbenou muziku posíláme, ať už Miraj nebo Calvina Harrise. No a co si budeme hrát dál, to už je na vás na 606 703 889. Tady jsou sobotní jukeboxy Rádia Jih.
7: Jukebox Rádia Jih.
8: Jukebox Rádia Jih.
7: Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.
9: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
10: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Radio Jí.

0: playlistu, který ovládáte v tuto chvíli vy na playlistu Rádia Jih, Calvin Harris a letní pecka z Hamro.
1: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
0: Ano, je to tak, sobotní dopoledne, 10. až 11. hodina, tak to je chvíle, kdy ovládáte muziku tady u nás na rádiu Jih, Rádiu Jih Moravy, právě vy, a to prostřednictvím SMS a WhatsApp zpráv na 606 703 889, kam posíláte nejenom své hudební diktovačky, ale taky hezké vzkazy a i fotografie. Zdravím Rádiu Jih, právě teď jsem dodělala kokosové řezy a chtěla bych nechat zahrát písničku pro radost tačkovi, který je zrovna v práci. Zahrajte mu prosím Činasky víno, děkuji Anet. Mimochodem Anet, úplně se mi to zbíhají sliny, mám chuť na ty kokosové řezy, protože vypadají opravdu fantasticky. Mimochodem doufám, že ochutná i tačka po práci, kterého také zdravíme a přejeme mu, ať mu to rychle utíká. Činasky víno za pár okamžiků tady na Jihu a Anet, díky, že posloucháš Rádio Jih. Další vaše zpráva, tentokrát od Nikolase. Dobrý den, já bych si přál písničku Na jednu noc od Valda Gang a je to pro moji nejoblíbenější maminku Romanu Čechovou z Rohatce. Nikolas, tak maminko Romčo Čechová z Rohatce, i tebe zdravíme. Zdravíme i tebe, Nikolasi, a Valda Gang za chvilku rozhodně za.

0: FM 606 703 889, to jsou SMSky a WhatsApp zprávy a tato hodina na rádu Jih je kompletně ve vaší režii.
1: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jich.
1: Box Rádia Jich.
0: Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889. Jukebox Rádia Jich. Nikdo nehraje více hitů na přání.
2: OK, přiznávám se, jsem totální tele, prostě jsem si tu nějak odložil ruku na klávesnici omylem. No a stalo se, že jsem to třepnul, takže se omlouvám za zkrácení kapely Balda Gang, moc a moc se omlouvám. Romčo, snad mi zdrohat se odpustíš, Nikolásku, promiň, stalo se. No pojďme dál, vaši SMSek je to opravdu velká kopa, tak se na ně vrhneme. Já si tu ještě s dovolením rychle domáčknu songy. Tak, výborně, máme je tu, jdeme na to. Tak, prosil bych zahrát Máme rádi víno, co jsme před chvilkou hráli, pro dceru Lenku, vnučku Klárinku a vnoučka Kubička k narozeninám přejí babička a dědeček, teta Hanka, Pevní a Husákovi. Děkuji. Tak vás všechny zdravíme, takže ještě jednou pro dceru Lenku, vnučku Klárinku a vnoučka Kubička hrajeme od babičky a dědečka, tety Hanky. A jsou to Pevní a Husákovi. Takže to je další SMSka. Pojďme dál, koukneme se tu na to. Krásné sobotní dopoledne vám do rádia. Poprosila bych zahrát písničku od Harley. Taky jsme hráli před zhruba půl hodinkou. Pro Romana, Martina a Tomína dodělávají práce na baráčku, tak ať se jim daří a dej jim to pěkně od ruky. Děkuje Vojtěžka. Vojtěžko, díky za SMSku ještě jednou na baráček. Zdravíme Romana, Martina a Tomína. Taky zdravíme vás na dovolenou, ahoj. Zdravíme z dovolené penzion Formanka. Prosím o píseň pro manžela Petra ze Studénky. Něco od skupiny Traktor. Díky, krásně se posloucháte, super moderátor. Ježiš, teď se úplně červenám. Laďka. Tak Laďko, zdravíme Studénku. Vítajte tady u nás na jihu Moravy. Snad se vám tu moc a moc líbí. Zdravíme i do penzionu Formanka. A Traktory samozřejmě za chvilku zahrávají. No ale ještě předtím si dáme jeden speciální song od Evy Farné. Ten song se úplně tak v rádích jako nehraje, jo? Jmenuje se ADHD Pop, ale asi ho možná znáte, pokud jste viděli nějaká videa z jejich koncertů v pražském Edenu, a teď toho bylo všude spousta, tak byli všichni celku jako nadšení, hodně nadšení z toho všeho. A tento speciální song od Evy Farné a ADHD Pop tak zahrajeme pro Ninečku a pro Veru do Šardic a oni si určitě rádi zaspívají. Ostatně o toho ty český hity jsou, aby jsme si je zaspívali. Tak tady premiérově na jihu Eva Farná, ADHD Pop. No a Veru s Ninečkou, chystejte hlasivky, bude se totiž zpívat. 3, 2, 1, teď.

sobotních juboxech rádia jich Eva Farná ADHD Pop, speciálně pro Veru s Ninečkou. Teď ještě k traktorům letokruhy další SMSka. Dobrý den, včera už mě zdělali konečně sádru z nohy, ale stále nesmím chodit zase o berlích. A dneska mě přijedou vnoučata z Prahy na prázdniny. Tak já to s něma nějak zvládnu, písničku o traktoru. Jančo, zdravíme.

0: 10 hodin 28 minut 4. července roku 2026 posloucháte Rádio Jih, Rádio Jih Moravy a v Juboxe jste si objednali kapelu Traktor a Letokruhy.
1: Jubox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
0: Jsem spocený na celém těle, ani ta klimatizace mě neochladí, protože balíte jednu SMSku a WhatsApp zprávu za druhou, za to moc díky. Číslo je 606 703 889. Říkám to proto, protože jsme teprve v polovině, tak jdeme na další vaše vzkazy. Zdravím Rádio Jih, chtěla bych vás poprosit o nějakou pěknou písničku pro naše chlapy do Popudin, protože v Popudinách se zrovna bude dělat prasátko. Viděl jsem fotky, vypadá to luxusně, už se peče, tak zdravíme Áju, která poslala tento vzkaz, a zdravíme i chlapy do Popudin, tak ať šmakuje, ať chutná a užívejte. Ahoj Rádio Jih, chtěli bychom zahrát písničku od Kabátů, předěláváme zahradní jezírko pro rybičky, tak ať nám to jde od ruky. Děkuji Petra a Ondra, tak zdravíme Peťu a Ondru, ať vám to jde pěkně od ruky, ať jsou rybičky spokojené v novém jezírku. Jdeme dál, poprosím zahrát písničku Země vzdálená pro mého Ondráška do Dubňan, který maká na stavbě jako o život. A napsala Gábuška, teda Ondro, máš skvělou babu, o tom žádná, protože když tak na tebe myslí a ještě tě tak jako pochválí, že makáš na stavbě jak o život, to je co říct. Tak Ondro, ať ti to jde pěkně od ruky, hlavně bez nějakého zranění, zdravíme do Dubňan a zdravíme i Gábušku. A Gáby, díky, že posloucháš Rádio Jih. Pojďme na další zprávičku, dobrý den, chtěla bych nechat zahrát kamarádce Gábině z Jemnice k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší a kdyby to šlo, tak gota být stále mlád. Děkuji Jana. Tak myslím si, že to zvládneme. Určitě. Takže zdravíme Gabču z Jemnice. Vinčujeme také všechno nejlepší tady z Rádia Jih a dáme goťáka být stále mlád. A zdravíme i tebe, Jani, díky, že taky posloucháš Rádio Jih. No a budeme hrát také na cestu. Jedeme s Babetou v kufru na Slovensko do Trebatic. Zahráli byste nám, prosím, písničku La Bomba? No jistě, zahrajeme, za chvilku je to tu. Takže dámy a pánové, následující playlist jste si nadiktovali tak, že dáme Kabáty, dáme BSP Země vzdálenou, dáme King Afriku La Bombu a bude i ten slíbený koťák být stále mlád. A máte teda pár minutek na to si poslat další SMSky a vzkazy na 606 703 889.
1: Jubox Rádia Jih.
2: Jubox Rádia Jih.
1: Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.
3: Hledáte místo kam na speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
4: Víno, víno.
5: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
6: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják.
7: Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
9: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
10: Já chci hot dog.
11: Já mám chuť na matcha latte.
12: Taky beru hot dog a klid v autě.
9: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
3: Na MOL se si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
13: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Rádio Jih.

0: Rádio Jižní Moravy.
1: Bomba! Sensual!
2: Un movimiento sensual!

0: Afrika La Bomba tady u nás na rádiu Jih, rádiu Jižní Moravy, a hráli jsme to na cestu na Slovensko do Trebatic. Tak šťastnou cestu a díky, že jste s Jihem.
1: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
0: Nebojte, nezapomněli jsme na toho Goťáka, ale došla k němu další SMS-ka, takže za chvilku budeme hrát Být stále mlád, nejen pro Gabču z Jemnice, jestli se nepletu. Rychle se podívám. Ano, je to tak, z Jemnice, pro Gabču z Jemnice, k dnešním narozeninám od Janči. A budeme to hrát i dalším oslavencům. Čau, nejlepší rádio Jih. Prosím, zahraj mému bratříčkovi Petrovi Antošovi z Dubňanky jeho 66. Vše nejnej přeji Oldřiška a Ivan, pokud možno píseň Být stále mlád. Díky moc. Jasně, za chvilku zahrajeme. Máme tu další SMS-ku. Dobré ráno všem. Chtěl by sem nechat zahrát pro mě, pro kolegu Marka a naši dnes obzvlášť veselou sexy kolegyni Katku. Píseň od Pokáča, nejlepší lék je víno, pokud máš, no jasně, že na jeho máme Pokáče, rádi hrajeme. A pozdravujeme a píseň věnujeme také všem pracujícím v gastru a tobě do rádia. Tak já moc děkuju a zdravíme, ano, zdravíme všechny, co jsou v gastru. Nejenom ty v klasických hospodách a restauracích, ale i ty, co se takhle v létě smaží u všech těch friťáků, v těch bystrech různých, anebo v takých těch pojízdných výdejnách, to je, tam musí být hrozný vedro mezi náma. Klobouk dolů, mimochodem napsal to Filip, tak Filipe, pozdravujeme tě a ještě jednou zdravíme tebe, Marka i Katku, a vám to jde v práci pěkně od ruky. No a budeme hrát také dál od Lenči. Dobrý den, prosím, zahrajte nám písničku od Emily. Cítím vůni lesa pro mého manželka Pepu, co nám chystá oběd na grilu pro dceru Zuzanku a syna Tomáše, kteří si užívají prázdniny plnými doušky. A tak to má být. Moc děkujeme a posíláme pozdrav z chaty na Babí hoře. Tak zdravíme na Babí horu. Lenko, díky za SMS-ku a díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tak jdeme na tu slíbenou muziku. Bude Goťák, bude Pokáč a dáme i Emily a Justisa. Cítím vůni lesa, neboli borovičku.
1: Jukebox Rádia Jih.
2: Jukebox Rádia Jih.
1: Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.
0: Mně se vždycky líbí, jak tento song se tak jako chlapi obejmou a z plna hrdla zpívají. No jo, my bychom chtěli zůstat pořád mladí, že jo?

0: jeden z těch nesmrtelných diskotékových hitů Emily a Justice, Cítím vůni lesa alias Borovička. Tady u nás na rádiu jich v závěru sobotních jukeboxů. Díky moc za všechny vaše SMSky a WhatsApp zprávy. Ale nebojte, zrovna pokud jste si řekli, ty bogo, oni mi to nepřečetli. Žádný strach, ještě za chvilku se ke zbývajícím SMSkám a WhatsApp zprávám dostaneme. A i ty songy vám do toho playlistu dáme. Tak už za malou chvíli tady na rádiu jich. Borovíčka.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
3: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
4: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
5: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
6: Hledáte pro své děti aktivní program na prázdniny? Od 20. do 24. července se v Bike Aréně Zlatnická dolina uskuteční 5-denní cyklistický kemp pro děti od 8 do 16 let. Čekají je zábavné tréninky, jízda na trailech, sportovní hry i spousta nových zážitků. Více informací a přihlášky na slovenském telefonním čísle 907 337 787 nebo na webu bikearenazlatnickadolina.eu.
7: Před lety u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás v sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
8: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
9: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více info v restauracích.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Hezkou sobotu s rádiem Jich odbyla 11. hodina.
11: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
12: Ej, vybral jsem si skvěle.
11: www.klimastyle.cz.
13: Rádio Jih. Počasí.
0: Tak a jak to bude dneska s počasím? Ještě během dopoledne čekáme na jihu a jihovýchodě Moravy většinou skoro jasné až polojasné počasí. Během odpoledne se obloha zatáhne, večer pak může spadnout i pár kapek deště. Tak s tím počítejme. V Jihomoravském kraji dnes teploty vystoupají na 27, ve Zlínském pak na 26 stupňů. No a aktuální teploty Veselí nad Moravou, Žádovice, Uherský Ostroh 21 stupňů, no a z Moravské Nové Vsi nám hlásíte 22.
5: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny
14: ihned k odběru. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.
13: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
0: No, i když je to tak trošku netradiční, ale i Peťka Vaculíková většinou nestíhá odbavit všechny zprávy, tak v tom budeme v té tradici, milé, pokračovat. Tak pojďme na to. Prosím o zahrátí písničky pro mého nejúžasnějšího přítele Čendu. Prosím od Rybiček, ty vole, já budu táta. Monča, tak Mončo, zdravíme tě, zdravíme i Čendu, ať vám to klape a užívejte. Dobrý den, chtěla bych poprosit písničku na přání na koupaliště Těmice, které je dnes otevřené, takže pokud byste rádi pohodičku v Těmicích, tak můžete na koupaliště právě tam. Prosím o písničku Beauty and the Beast od Justina Biebera. Děkuji a krásný zbytek dne. Podívám se s vámi, kdo to napsal. Já jsem se totiž nekouk a je to Katka. Tak Katko, zdravíme do Těmic na koupák. Justina Biebera za chvilku zahrajeme. Další vaše vzkazy dva. Dobrý den, zahrajte prosím do Bzenca pro manžela Štefana Meketuka. Mám tě moc ráda. Tvoja polovička Lenička. Tak Leni, díky za zprávu. Zdravíme Štefana. Užívejte ve Bzenci sobotního dopoledne. No a ještě jedna zpráva od Dáši. Dobrý den. Můžu poprosit o Depeche Mode Enjoy the Silence. Moc děkuji a přeji pěkný den, Dáša. Tak Dášo, i Depešáky jsem tam prostrčil ještě do playlistu Rádia Jih po 11. Rozhodně zazní. Teď už se o slovo hlásí Rastino Janovíček s Jihem za vínem a pokud budete trávit i dál sobotu ve společnosti Rádia Jih, tak za to budeme moc rádi. Ať už jste doma, ať už výletujete, ať už jste na cestách, ať už jste v práci, tak rozhodně, ať máte krásnou čtvrtou červencovou sobotu. A díky, že posloucháte Jih. Tak pojďme na to, Rybičky a Justin Bieber i Depešáci budou...
15: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. No, já už jsem byl na odchodu, ale jak jsem tak ještě promazával náš WhatsApp, tak jsem našel jednu zprávičku, prostě jí musíme dát. Dobrý den, prosím o zahrání písničky každou vteřinou od Poetiky na chalupu do Újezdce, kde trávíme prodloužený víkend s rodinou. Písničku posílá manželovi Honzovi a dětem Nelince a Vojtíškovi. Děkuji, Nikča. Tak zdravíme tačku Honzu a také děcka Nelinku a Vojtíška a samozřejmě i mamču Nikču. Užívejte prodlouženýho víkendu. Teď už na jihu s Jihem za vínem a Rastino Janoviček, pak ta Poetika a ty Depeche Mode.
1: Jihem za vínem. Za vínem. Na rádiu Jih.
2: Dnes se nejdřív vydáme do Gruzie, země, kde víno pěstují přes 8000 let a kde Brněnská Mendelova univerzita buduje zajímavé vinařské partnerství. Pak se přesuneme na skok přes hranice, na Slovensko, do Prešova, kde naši vinaři naopak zazářili na mezinárodní soutěži Muvina a přivezli domů pěknou sbírku medailí. No a na závěr se vrátíme zpátky na Jižní Moravu, konkrétně do Mikulova, které se nově dostalo na světovou mapu kongresového cestovního ruchu. A víno v tom celém hraje, jak jinak, naprosto klíčovou roli. Já jsem Rastino Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji vám prima poslech.
1: Jihem za vínem a Rastino Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih.
3: Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinasmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: pořadem Za vínem. Za vínem. Na rádiu Jih.
1: Gruzii říkají kolébka vinařství a není to přehnané. Víno tam totiž pěstují přes 8000 let, tedy dávno předtím, než se réva vůbec dostala do Evropy. A právě s touto zemí navázala Brněnská Mendelova univerzita velmi zajímavé partnerství. Působí tam od roku 2019, kdy se připojila k odborné misi Jihomoravského kraje a dnes spolupracuje s několika gruzínskými univerzitami na rozvoji vinohradnictví, vinařství i gastronomického turismu. V rámci projektu Gastrotour přenáší zkušenosti z Česka, Slovenska a taky Polska a pomáhá modernizovat tamní potravinové řetězce. Teď se navíc chystá gruzínský salon vín, čili přehlídka, která by měla propojit gruzínské vinaře přímo se středoevropskými trhy. A to je, myslím, moc hezký příklad toho, jak vinařství může být i nástrojem mezinárodní spolupráce. Práce. Palec nahoru.
0: Jihem za vínem. A Rastino Janovíček. Na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Teď naskok k sousedům na Slovensko, do Prešova. Tam se totiž vydala i naše vína na 31. ročník soutěže pod záštitou OIV, co zaručuje opravdu světovou kvalitu hodnocení. Na Mluvinu Prešov se letos přihlásilo 12 moravských vinařství s celkem 59 vzorky. No a výsledky byly výborné. 22 medailí, z toho 3 velké zlaté. Mimochodem, Mluvina je soutěž s dlouhou tradicí a pro české moravské vinaře představuje přirozenou mezinárodní prověrku, jak si naše vína obstojí v přímém srovnání se Slovenskem, ale taky se zahraniční konkurencí. Absolutně nejlíp zabudoval Oldřich Drápal z jeho Cabernet 2016. Ta dosáhla neuvěřitelných 93,5 bodů. No a Malvery na 24 pak získala 93,25 bodů. To jsou opravdu parádní čísla. Třetí velkou zlatou si odnesla sedlecká vína za Tramín červený, výběr z Bobulí 24. Počtem zlatých pak vedlo vinařství Balón, které si přivezlo hned 4 zlaté, a vedlo si i vinařství Dufek, Hruška, Maděřič, Čilinek, Valihrach a Zborovský. Gratulujeme.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádiu Jih.
2: Ahoj děti,
3: jdeme na Cibuláčik. Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
4: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulent, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
3: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
5: Vidíme se na Cibuláčiku.
4: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: pořadem Za vínem. Za vínem. Na rádiu Jih.
1: Mikulov, město vína, sklípku a nádherným výhledem na Pálavu. A nově taky město, které si řeklo o slovo na světové mapě cestovního ruchu. Mezinárodní kongresová asociace totiž zveřejnila letošní žebříček kongresových destinací a Mikulov se v něm umístil vůbec poprvé v historii. Brno přitom za jediný rok poskočilo o více než 30 příček a drží se na hezkém 112. místě. Ale pozor, ve celosvětové konkurenci. Není to náhoda. Organizátoři konferencí a firemních akcí si stále víc vybírají místa s příběhem, atmosférou a něčím navíc. A právě vinařství na Jižní Moravě toto velmi dobře umí. Vinné sklepy, butikové hotely, uprostřed vinic, výhledy na Pálavu, posezení na terase, u svíček a skleniček Rieslingu Vlašského. To je kombinace, která prostě prodává. Takže příště, až někdo řekne kongresový turismus, nezapomeňte, že víno v tom hraje daleko větší roli, než by se mohlo na první pohled zdát. No jo, není nad to si ten kongres udělat ještě hezčí a zábavnější.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jich.
1: Blížíme se pro tento týden ke konci mých vinařských témat na rádiu Jich a Cymbálka. A tak ještě zkontrolujeme kalendář, abych vám dal pár tipů, kam si můžete vyrazit vy v následujících dnech prázdninového volna. Tak si pište. Blatnice pod svatým Antonínkem, Bořetice, Bzenec, Čejkovice, Dobšice, Dolní Bojanovice, Dolní Dunajovice, Hrušky, Hustopeče, Mikulčice, Mikulov, taky Milotice, Moravská Nová Ves, Němčičky, Nový Šal Dorf Sedlešovice, Pavlov Polešovice, Popice, Přítluky, Rakvice, Sedlece, Strážnice, Šardice, Šatov, Terezín, Uherské Hradiště, Váltice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Vrbice, Vrbovec, Znojmo, no, až by se dalo říct, téměř, že snad v každé vinařské dědině to bude vřít. Samozřejmě vámi, návštěvníky jejich vinařských akcí, ale aspoň v to věřím. Podrobněji se vše dozvíte na vinařském portále Vína z Moravy, Vína z Čech.cz. Já se za vámi těším zase příští týden, do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovíno.
0: Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
3: Zažijte největší retro party na jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší noc plnou legendárních hitů a jedinečné retro atmosféry pod širým nebem. 11. července od 20 hodin v přírodním areálu Dubňany. DJ Tommy zahraje ty největší vypalovačky 80. a 90. let. Těšit se můžete na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.

0: vrtněte na web www.vašepolucka.cz.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
2: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
3: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
4: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
5: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
3: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
4: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
5: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
3: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
6: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
1: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.

0: moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: i online. www.radiojih.cz. Objevte čistou krásu přírodního kamene. 100 netra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé Příbrami.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4.

0: neděli 5. července zavítejte do Sedlece u Mikulova na 18. ročník festivalu sedleckých vín. Těšit se můžete na celý sortiment vín, včetně sektů a archivních lahví, bohatou gastronomii i hudební program. Zahrají cymbálová muzika Jošky Šmukaře, Olympic Revival a Apollo Lednice. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě. Charismatická šanzoniérka Renata Dressler vystoupí v Hodonině za doprovodu pianisty a skladatele Michala Vorka. Koncert se uskuteční ve středu 8. července od 19 hodin na terase Domu kultury v Hodoníně. Čeká vás večer plný šanzonů, známých melodií i autorské tvorby. Vstupné je 320 korun. Více informací najdete na webových stránkách Domu kultury Hodonín. První ročník pivního festiválku ve Svatobořicích Mistříně se koná 10. a 11. července v areálu Jednoty Orla. Těšit se můžete na regionální pivovary, Michala Hrůzu s kapelou Hrůzy, další hudební vystoupení i program pro děti. Vstupenky a podrobnosti najdete na smsticket.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Záleží. Cibula Fest 2026. Největší československý festival. Přichází v plné síle. 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd. Marek Ztracený. Eva Farná. Dimitri. Rybičky 48. Traktor. No Name. Desmod. A desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
1: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
2: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nového mistra odborného výcviku pro obor elektrikář i s možností zkráceného úvazku. Práce vhodná i v kombinaci s provozováním vlastní živnosti. Škola nabízí zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 734 659 041. Více informací na sspkyjov.cz.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
4: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
5: Protože tatínek má na seznamu prací teprve rok a půl.
6: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
4: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
5: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
6: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
4: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz. Rádio Jih.

0: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsme mladí
7: a neklidní.
6: Jdeme na to!
8: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne?
10: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
11: Každou neděli dopoledne na Nově.
10: A poprvé Příbrami.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
13: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
14: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
13: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
14: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
13: Více info v restauracích.
15: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: i online. www.radiojih.cz. Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Rádio Jih.

0: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě. První ročník pivního festiválku ve Svatobořicích Mistříně se koná 10. a 11. července v areálu Jednoty Orla. Těšit se můžete na regionální pivovary, Michala Hrůzu s kapelou Hrůzy, další hudební vystoupení i program pro děti. Vstupenky a podrobnosti najdete na smsticket.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
1: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
0: www.klimastyle.cz.

0: naše poručka si má.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz.
2: Zažijte největší retroparty na Jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší noc plnou legendárních hitů a jedinečné retro atmosféry pod širým nebem. 11. července od 20 hodin v přírodním areálu Dubňany. DJ Tommy zahraje ty největší vypalovačky 80. a 90. let. Těšit se můžete na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.
3: Hledáte pro své děti aktivní program na prázdniny? Od 20. do 24. července se v Bike Aréně Zlatnická dolina uskuteční pětidenní cyklistický kemp pro děti od 8 do 16 let. Čekají je zábavné tréninky, jízda na trailech, sportovní hry i spousta nových zážitků. Více informací a přihlášky na slovenském telefonním čísle 907 337 787 nebo na webu bikearenazlatnickadolina.eu.
4: Ahoj děti!
5: Jdeme na Cibuláčik!
6: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
7: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
6: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
5: Vidíme se na Cibuláčiku!
7: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.

0: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz.
1: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nového mistra odborného výcviku pro obor elektrikář i s možností zkráceného úvazku. Práce vhodná i v kombinaci s provozováním vlastní živnosti. Škola nabízí zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 734 659 041. Více informací na sspkyjov.cz.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci, uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
5: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
8: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
9: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé Příbrami.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
0: Rádio Jih.

0: V neděli 5. července zavítejte do Sedlece u Mikulova na 18. ročník festivalu sedleckých vín. Těšit se můžete na celý sortiment vín, včetně sektů a archivních lahví, bohatou gastronomii i hudební program. Zahrají cymbálová muzika Jošky Šmukaře, Olympic Revival a Apollo Lednice. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. Triatlon Konstruktmen a Neckiáda proběhnou 11. července v Břeclavi. Nabídnou špičkové atletické výkony, výborné jídlo a program pro celou rodinu, včetně cyklistické lávky odvahy. Těšit se můžete na hodnotné ceny. V Břeclavi na Splavem v sobotu 11. července od 9.30. Více informací na www.bobřineckiada.cz a www.břeclavskýboj.cz. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhorový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: www.klimastyle.cz.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.

0: mrkněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na Seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih.

0: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz.
1: Zažijte největší retro party na jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší noc plnou legendárních hitů a jedinečné retro atmosféry pod širým nebem. 11. července od 20 hodin v přírodním areálu Dubňany. DJ Tommy zahraje ty největší vypalovačky 80. a 90. let. Těšit se můžete na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
2: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé Příbrami.

Gadget Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.

i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: 114 Brno 105.1 Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

0: Posloucháte sobotní party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme ty největší party hity všech dob. Sobotní party Rádia Jih.
1: Are you ready to party?

sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jich.

0: letní party Rádia Jih. To jsou největší party hity všech dob.
1: Až do půlnoci.

0: party Rádia Jih. To jsou největší party hity všech dob.
1: Až do půlnoci.